0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na
0: trial.
1: To, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno
0: trial.
1: Budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

menší. Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

0: zavřel si vrátka. Čau. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Čau.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Čau.
0: Zavírej vrátka.
1: Čau. Čau.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Čau.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím,

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

0: Trials. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně Trials. Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec to strašně lituje.

0: s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou lásku tě řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte.

se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných
0: slov.
1: A nakonec toho strašně lituje.

Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se, brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Wow.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.
3: Stýská se mi stýská po nás dvou, se mi stýská

0: Rafael.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let.
0: Trial.
1: Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: To všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: šelm
1: ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
0: Trial.

0: touhy sporcený,
1: trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

kapříčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

řekl si brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se z trochu třás,
0: trial.
1: Trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
0: Trial.
1: Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šla.
0: Trial.
1: Křivě šla.

0: žili.
1: Čau.
0: Který si všechno vzal. Vrátí ty touhy sporcený.
1: Čau.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Čau. Trial.

0: láskou tě řád. Být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít. Jsem...
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Trial?
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial? Stýská se mi stýská. Trial?

0: smích. Já čau. Chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách.

Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: try.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných
0: slov.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím
0: jíst.
1: Naspět do krajiny těl, kde je všetko změněné. Každou noc ti píšu,

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru
0: dobrej,
1: tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes
0: Trial.
1: Už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou...

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mě.
0: Trial.
1: Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se s trochu třás.
0: Trial.
1: Trochu třás.
2: Když tě našel noční hlídač.
0: Trial.

0: tvý touhy spolcený, léta ztracený, ty oči pláčou dál.
1: Trial.
0: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správný chlap.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

0: trial.
1: Mám v kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank, na cenu
0: trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Tak přečtu. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou dubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.

0: vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Čau.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat,

se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby, od čerta k ďáblu, se po té cestě potloukám. Lásko,

0: trial.
1: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.
0: Trial.

A křičku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zemíčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Svou lásku tím řád, být princem tvých snů.
0: Trial.
1: Já chtěl bych jen žít.
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci,
0: trial.
2: Vždyť už jsi velikej.

slzou hráčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Radka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská, slýchám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se mi stýská.
0: Trial. Trial. Trial.

0: duchu hry. Tvoje parta je tu hned. S cigaretou modrý dým hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Tví roky bláznivý.
1: Trial.
0: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pál svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
1: Trial.

0: trial.
1: Jen pro tvý touhy zborcený, léta ztracený,
0: trial.
1: Ty oči pláčou dál.
0: Trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat.
0: Trial.
1: Rukama, jako správnej chlap.

byl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.